bývalý výzkumník společnosti Google DeepMind na síti X varoval, že lidstvu dochází čas, že je mimořádně znepokojený současným směřováním a je přesvědčený, že technologie má potenciál lidstvo zničit. Zároveň se domnívá, že ještě lze vývoj AI bezpečně zvládnout. Další vývojář po odchodu ze společností Anthropic a OpenAI obě firmy obvinil, že riskují lidské životy ve snaze vyvinout pokročilou umělou inteligenci. Jediným zápasem začal nový ročník hokejové extraligy. První utkání tuzemské nejvyšší hokejové soutěže rozehrály Karlovy Vary proti třineckým Ocelářům. Ti nad domácím týmem vyhráli 2-0. Čeká nás chladné ráno, teploty můžou klesnout na počátku dne i k sedmičce, jinak ale středa bude nejteplejší den tohoto týdne, naměříme 22 až 27 stupňů. Bude se nám ale hodit deštník, a to především v Čechách, kde se během dne zatáhne a rozprší. Radio Gold Impulse. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Evropský parlament schválil záchrannou brzdu proti zdražování tepla a benzínu. Zavádí cenový strop v chystaném systému ETS 2. Pokud by cena povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu strop přesáhla, do oběhu se automaticky uvolní rezervy. Ty zabrání prudkému cenovému šoku pro běžné spotřebitele. Česká europoslankyně Danuše Nerudová krok hájí jako klíčovou ochranu občanů před další energetickou krizí. Upravená pravidla musí ještě formálně posvětit členské státy. Podle premiéra Andreje Babiše je to lepší než nic, ale státy Evropské unie by se podle něj měly dohodnout a systém zrušit nebo odložit. Ministr průmyslu Karel Havlíček schválení stabilizační rezervy uvítal. Samotné zavedení ETS 2 ale v současnosti považuje za nepřijatelné kvůli rostoucím cenám energií. Mezi Plzní a Karlovými Vary přibyly autobusy. Nové spoje jsou zaměřené na studenty. Jezdí v pátek a v neděli a cesta trvá kratší dobu.
2: Nové spoje byly zavedeny se začátkem školního roku. Jezdí v pátek a v neděli, případně v další dny s ohledem na prázdniny a svátky. Provoz zajišťují autobusy Plzeň ve spolupráci s autobusy VKJ. Lákavé je prodloužení linky v Plzni do zastávky Univerzita na Borských Polích. Dále staví na centrálním autobusovém nádraží a na severním předměstí. Mezi krajskými městy jen na vybraných místech, takže jízda je o 20 minut kratší, než je běžné. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Mošnov na Novojičínsku se připravuje na nápor lidí. Na tamním letišti o víkendu proběhnou tradiční dny NATO a dny vzdušných sil České armády. České dráhy na akci vypraví speciální expresy z Prahy, Brna a Olomouce. Mluvčí státního dopravce Vanda Reinchová dodává, že kromě toho bude řada dálkových linek mimořádně zastavovat ve stanici Studénka.
3: A to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studénce zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
1: Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Vstup na akci je zdarma. Návštěvnost jde do 100 tisíců. Přehlídku proto tradičně provázejí dopravní komplikace. Donald Trump nechal zavřít Kennedyho centrum. Podle šéfa Bílého domu pro okamžité uzavření kulturní instituce ve Washingtonu hlasovala její správní rada. Trump je jejím předsedou. Rozhodnutí přišlo krátce po tom, co federální soudce znemožnil vedení Kennedyho centra, aby na fasádu instituce vrátilo jméno Donalda Trumpa. Podle soudce by tím vedení porušilo dřívější soudní verdikt, podle kterého bylo prezidentovo jméno na budovu přidané nezákonně. Kennedyho centrum bylo otevřené v roce 1971 na památku zavražděného prezidenta USA. Podle deníku Washington Post je Kennedyho centrum na pokraji krachu a Trump je ochotný centru pomoci, pokud bude veřejně uznané jeho napojení na instituci. Úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou. V předehrávce prvního kola oceláři zvítězili na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Vítěznou branku dal ve třetí minutě obránce Jakub Galvas. V závěrečné powerplay pečetil výsledek do prázdné branky Ondřej Kovařčík. Čeká nás chladné ráno, teploty můžou klesnout na počátku dne i k sedmičce, jinak ale středa bude nejteplejší den tohoto týdne, naměříme 22 až 27 stupňů. Bude se nám ale hodit deštník, a to především v Čechách, kde se během dne zatáhne a rozprší.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Zlínská univerzita vychovává radiologické asistenty. Na technologické fakultě začala výuka nového studijního programu, který má vyřešit jejich nedostatek v nemocnicích. Děkanka fakulty Lenka Šenkárová si myslí, že úspěšní absolventi budou mít práci téměř jistou.
2: Je velký nedostatek tady těchto studentů ve všech nemocnicích. A to uplatnění takové, že když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být. A oni navíc potřebují mít stále služby, když se něco stane. Každá nemocnice, co mi tady řekla, tak oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál.
1: Studijní program na Zlínské univerzitě Tomáše Bati propojuje zdravotnictví a moderní technologie. Studenti se učí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. I chodci jsou součástí provozu, proto na ně cílí nová bezpečnostní kampaň pražského dopravního podniku. Chce poukázat na osobní odpovědnost chodců. Řidiči MHD se běžně setkávají s tím, že chodci nevnímají přijíždějící vozy. Tramvaj ani autobus ale nemůžou zastavit okamžitě a při nečekaném nouzovém brzdění mohou být ohroženi cestující uvnitř vozidla. Vozy MHD navíc mají na přechodu přednost. Kampaň s názvem 3 sekundy, to je easy, chce chodcům připomenout jednoduchá, ale zásadní pravidla. Vidím, slyším, jdu. Tedy před vstupem na přechod zastavit, rozhlédnout se, sundat sluchátka nebo stlumit jejich hlasitost a teprve potom přecházet přes silnici. Na dálnici D11 můžou řidiči využívat novou odpočívku. Otevřela se na 97. kilometru. Podle kolegy Tomáše Hejtmánka ze zpravodajského webu iDnes.cz má nová odpočívka v každém směru 50 parkovacích stání.
3: 28 stání pro osobní vozidla, 14 pro kamiony, 4 pro autobusy a 3 stání pro karavany, obytná auta a vozidla s přívěsem. Posádky mají k dispozici toalety, zastřešená posezení nebo dětské a workoutové hřiště. Podle silničářů jde o takzvanou malou odpočívku, která doplňuje dvě větší. O 16 kilometrů dál na Prahu už 10 let funguje odpočívka Osice a před Jaroměří má příští rok vzniknout další odpočívka s čerpací stanicí a větším parkovištěm. Pro Rádio Impuls Tomáš Hejtmánek, Hradec Králové.
1: Vývojáři AI se spojili. Americká technologická společnost OpenAI spolupracuje s konkurenty Anthropic a Google DeepMind na bezpečnosti umělé inteligence, informovala o tom agentura Bloomberg. Celosvětové obavy ohledně rizik AI vzrostly potom, co se o víkendu sešly vedoucí předních amerických firem z odvětví umělé inteligence a vyzvali k pozastavení vývoje technologie. V pondělí navíc bývalý výzkumník společnosti Google DeepMind na síti X varoval, že lidstvu dochází čas, že je mimo řádně znepokojený současným směřováním a je přesvědčený, že technologie má potenciál lidstvo zničit. Zároveň se domnívá, že ještě lze vývoj AI bezpečně zvládnout. Další vývojář po odchodu ze společností Anthropic a OpenAI obě firmy obvinil, že riskují lidské životy ve snaze vyvinout pokročilou umělou inteligenci. Jediným zápasem začal nový ročník hokejové extraligy. První utkání tuzemské nejvyšší hokejové soutěže rozehráli Karlovy Vary proti třineckým Ocelářům. Ti nad domácím týmem vyhráli 2-0. Čeká nás chladné ráno, teploty můžou klesnout na počátku dne i k sedmičce, jinak ale středa bude nejteplejší den tohoto týdne, naměříme 22 až 27 stupňů. Bude se nám ale hodit deštník, a to především v Čechách, kde se během dne zatáhne a rozprší.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Evropský parlament schválil záchranou brzdu proti zdražování tepla a benzínu. Zavádí cenový strop v chystaném systému ETS2. Pokud by cena povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu strop přesáhla, do oběhu se automaticky uvolní rezervy. Ty zabrání prudkému cenovému šoku pro běžné spotřebitele. Česká europoslankyně Danuše Nerudová krok hájí jako klíčovou ochranu občanů před další energetickou krizí. Upravená pravidla musí ještě formálně posvětit členské státy. Podle premiéra Andreje Babiše je to lepší než nic, ale státy Evropské unie by se podle něj měly dohodnout a systém zrušit nebo odložit. Ministr průmyslu Karel Havlíček schválení stabilizační rezervy uvítal. Samotné zavedení ETS2 ale v současnosti považuje za nepřijatelné kvůli rostoucím cenám energií. Mezi Plzní a Karlovými Vary přibyly autobusy. Nové spoje jsou zaměřené na studenty. Jezdí v pátek a v neděli a cesta trvá kratší dobu.
2: Nové spoje byly zavedeny se začátkem školního roku. Jezdí v pátek a v neděli, případně v další dny s ohledem na prázdniny a svátky. Provoz zajišťují autobusy Plzeň ve spolupráci s autobusy VKJ. Lákavé je prodloužení linky v Plzni do zastávky Univerzita na Borských Polích. Dále staví na centrálním autobusovém nádraží a na severním předměstí. Mezi krajskými městy jen na vybraných místech, takže jízda je o 20 minut kratší, než je běžné. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Mošnov na Novojičínsku se připravuje na nápor lidí. Na tamním letišti o víkendu proběhnou tradiční dny NATO a dny vzdušných sil České armády. České dráhy na akci vypraví speciální expresy z Prahy, Brna a Olomouce. Mluvčí státního dopravce Vanda Reinchová dodává, že kromě toho bude řada dálkových linek mimořádně zastavovat ve stanici Studénka.
3: A to včetně vlaků kategorie Supercity. Ve Studence zastaví i vlaky jedoucí ze Žiliny, Varšavy nebo Vídně. Posílena bude o víkendu i regionální doprava. Do zastávky Mošnov Ostrava Airport budou vypraveny zvláštní osobní vlaky ze stanic Ostrava Svinov, Bohumín a Opava Východ a více vlaků pojede také v opačném směru.
1: Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Vstup na akci je zdarma. Návštěvnost jde do 100 tisíců. Přehlídku proto tradičně provázejí dopravní komplikace. Donald Trump nechal zavřít Kennedyho centrum. Podle šéfa Bílého domu pro okamžité uzavření kulturní instituce ve Washingtonu hlasovala její správní rada. Trump je jejím předsedou. Rozhodnutí přišlo krátce potom, co federální soudce znemožnil vedení Kennedyho centra, aby na fasádu instituce vrátilo jméno Donalda Trumpa. Podle soudce by tím vedení porušilo dřívější soudní verdikt, podle kterého bylo prezidentovo jméno na budovu přidané nezákonně. Kennedyho centrum bylo otevřené v roce 1971 na památku zavražděného prezidenta USA. Podle deníku Washington Post je Kennedyho centrum na pokraji krachu a Trump je ochotný centru pomoci, pokud bude veřejně uznané jeho napojení na instituci. Úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou. V předehrávce prvního kola oceláři zvítězili na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Vítěznou branku dal ve třetí minutě obránce Jakub Galvas. V závěrečné powerplay pečetil výsledek do prázdné branky Ondřej Kovařčík. Čeká nás chladné ráno, teploty můžou klesnout na počátku dne i k sedmičce, jinak ale středa bude nejteplejší den tohoto týdne, naměříme 22 až 27 stupňů. Bude se nám ale hodit deštník, a to především v Čechách, kde se během dne zatáhne a rozprší.
0: Rádio Gold Impuls.

0: Radio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Zlínská univerzita vychovává radiologické asistenty. Na technologické fakultě začala výuka nového studijního programu, který má vyřešit jejich nedostatek v nemocnicích. Děkanka fakulty Lenka Šenkárová si myslí, že úspěšní absolventi budou mít práci téměř jistou.
2: Je velký nedostatek tady těchto studentů ve všech nemocnicích. A to uplatnění takové, že když vyjdete na jakoukoliv zobrazovací techniku, tak tam ten radiologický asistent musí být. A oni navíc potřebují mít stále služby, když se něco stane. Každá nemocnice, co mi tady řekla, tak oni ty přístroje mají, ale nemůžou je vytěžovat takovým způsobem, protože nemají k tomu odborný personál.
1: Studijní program na Zlínské univerzitě Tomáše Bati propojuje zdravotnictví a moderní technologie. Studenti se učí pracovat s rentgeny, počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí nebo zařízením pro nukleární medicínu. I chodci jsou součástí provozu, proto na ně cílí nová bezpečnostní kampaň pražského dopravního podniku. Chce poukázat na osobní odpovědnost chodců. Řidiči MHD se běžně setkávají s tím, že chodci nevnímají přijíždějící vozy. Tramvaj ani autobus ale nemůžou zastavit okamžitě a při nečekaném nouzovém brzdění mohou být ohrožení cestující uvnitř vozidla. Vozy MHD navíc mají na přechodu přednost. Kampaň s názvem 3 sekundy, to je easy, chce chodcům připomenout jednoduchá, ale zásadní pravidla. Vidím, slyším, jdu. Tedy před vstupem na přechod zastavit, rozhlédnout se, sundat sluchátka nebo stlumit jejich hlasitost a teprve potom přecházet přes silnici. Na dálnici D11 můžou řidiči využívat novou odpočívku. Otevřela se na 97. kilometru. Podle kolegy Tomáše Hejtmánka ze zpravodajského webu iDnes.cz má nová odpočívka v každém směru 50 parkovacích stání.
3: 28 stání pro osobní vozidla, 14 pro kamiony, 4 pro autobusy a 3 stání pro karavany, obytná auta a vozidla s přívěsem. Posádky mají k dispozici toalety, zastřešená posezení nebo dětské a workoutové hřiště. Podle silničářů jde o takzvanou malou odpočívku, která doplňuje dvě větší. O 16 kilometrů dál na Prahu už 10 let funguje odpočívka Osice a před Jaroměří má příští rok vzniknout další odpočívka s čerpací stanicí a větším parkovištěm. Pro Radio Impuls Tomáš Hejtmánek, Hradec Králové.
1: Vývojáři AI se spojili. Americká technologická společnost OpenAI spolupracuje s konkurenty Anthropic a Google DeepMind na bezpečnosti umělé inteligence. Informovala o tom agentura Bloomberg. Celosvětové obavy ohledně rizik AI vzrostly potom, co se o víkendu sešly vedoucí předních amerických firem z odvětví umělé inteligence a vyzvali k pozastavení vývoje technologie. V pondělí navíc bývalý výzkumník společnosti Google DeepMind na síti X varoval, že lidstvu dochází čas, že je mimořádně znepokojený současným směřováním a je přesvědčený, že technologie má potenciál lidstvo zničit. Zároveň se domnívá, že ještě lze vývoj AI bezpečně zvládnout. Další vývojář po odchodu ze společností Anthropic a OpenAI obě firmy obvinil, že riskují lidské životy ve snaze vyvinout pokročilou umělou inteligenci. Jediným zápasem začal nový ročník hokejové extraligy. První utkání tuzemské nejvyšší hokejové soutěže rozehráli Karlovy Vary proti třineckým ocelářům. Ti nad domácím týmem vyhráli 2-0. Čeká nás chladné ráno, teploty můžou klesnout na počátku dne i k sedmičce, jinak ale středa bude nejteplejší den tohoto týdne, naměříme 22 až 27 stupňů. Bude se nám ale hodit deštník, a to především v Čechách, kde se během dne zatáhne a rozprší.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 6:03, takové byly zprávy tady na Goldu a teď už muzika let 60. až 80. Středa 16. září, Adam Kořica přeje pohodové vstávání a teď už skupina Frankie Goes to Hollywood, písnička Relax. No.

Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, středa 16. září, doufám, že máte fajn ráno. Máme po 6. do 6:30, skupina Smoky, písnička Och Carol. Zajímá mě, do jakého rána jste se probudili, jaká je teď vaše středa, zdali pak pozorujete už třeba první sluneční paprsky, nebo je u vás zataženo, prší, neprší. To vše můžete napsat, číslo k nám je 734-787-981 na WhatsAppu Radia Gold Impuls. Sbírám vaše předpovědi, co se počasí týče.

0: Tady je Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji dobré ráno. Po 7:30 John Denver a Placido Domingo, také ABBA, dnešku nejdřív ale Supremes, písnička Stop in the Name of Love. Teď už rychlý přehled zpráv v podání naší redakce.
1: Radio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Dobré ráno, jsou tu krátké zprávy. Potenciálně závadná šarže minerální vody se na území Česka nevyskytuje. V obci Blatnica na úpatí slovenského pohoří Velká Fatra přeběhl přes návěs medvěd a škrábl starší ženu. V pražských Strašnicích se dnes veřejnost rozloučí se zpěvákem, hudebníkem a frontmanem skupiny Jojo Band Richardem Tesaříkem. Dva lidé v sousedství letiště ve Frankfurtu nad Mohanem onemocněli malárií a naši volejbalisté na letošním mistrovství Evropy prohráli. Italům podlehli 1-3. Krátká informace o počasí. Dnes očekáváme oblačno až polojasno s nejvyššími teplotami mezi 16 a 21 stupni. Tolik krátké zprávy a Tomáš Zemánek.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Do sedmé, do zpráv celou další vybraná muzika let 60. až 80. Bruce Springsteen, písnička Dancing in the Dark, také Jiří Schillinger a jeho holubý dům. Ze všeho nejdřív ale Chicago, písnička Hard to Say I'm Sorry. Večerní program na Goldu bude opět patřit naší cover show. To znamená, že my pro opravdové fajnšmekry muziky let 60. až 80. chystáme hudební blok, hodinu, která bude plná originálu českých hitů, a to po 18. Na řadě je teď Chicago, přeji hezké ráno.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
2: Dobré ráno, přeje Tomáš Zemánek a nese čerstvé zprávy. Krádež kabelů v Ostravě stále komplikuje dopravu na železniční trati mezi hlavním nádražím a středem. Některé spoje byly zrušené. Policisté případ prověřují pro trestné činy poškození cizí věci a poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Škoda podle policejní mluvčí Štětínské zatím vyčíslená není. V podobných případech ale bývá vysoká. V Chebu otevřeli novou železniční opravnu. Hala má vedle jiného tři dlouhé koleje, soustavu jeřábů a nejrůznějších zvedáků. Vlaky se tak mohou opravovat v celku, tedy aniž by se rozpojovaly.
3: České dráhy budou v Chebu servisovat nejmodernější vlaky, tedy Inter a Comfortjety, a také soupravy, které jezdí na regionálních spojích. Nebudou už tak muset zajíždět do vzdálenějších opraven, což zkrátí prostoje a zvýší dostupnost vlaků v Karlovarském kraji. Servisní středisko stálo přes 830 milionů a drtivou většinu zaplatila Evropská unie.
2: Říká náš zpravodaj Dušan Valenta a my se podíváme na Pražský hrad, protože tam tento týden proudí davy školáků. Ve Vladislavském sále na ně čeká výstava korunovačních klenotů. Do pátku je určená právě jenom pro školní skupiny, kterých se celkem přihlásilo zhruba 300. Učitelky berou děti na Pražský hrad s několika záměry.
4: Protože to je náš klenot v České republice, aby měly být na co právě pyšní.
5: Byla asi hnusná a rodiče mě ukamenujou, ale spousta dětí vlastně nezná, co to vůbec korunovační klenoty jsou a vlastně k čemu sloužily.
6: Žáci třetí a čtvrté třídy už pronikají do vlastivědy, prvouky a vlastně souvisí to se státními symboly, s českým národem.
2: A děti se baví, pro mnohé jde nejenom o první setkání s klenoty, ale i s naším Pražským hradem.
7: Super, mně se líbí tady všechno.
8: Mně se tady líbí, kolik je tady vojáků policejský.
7: Je to tady docela dobrý.
2: Výstava klenotů pro veřejnost potrvá od 19. do 28. září. Hokejisté Třince začali novou sezónu extraligy vítězně. V předehrávce prvního kola porazili Karlovy Vary 2-0. Gólman Marek Mazanec přitom vychytal své 32. čisté konto v nejvyšší soutěži. Trefili se Jakub Galvas a Ondřej Kovařčík. Kompletní kolo extraligy se dohraje dnes. A co se týče počasí, dnes očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně se mohou vyskytnout i přehánky. Nejvyšší denní teploty ty naměříme mezi 16 a 21 stupni. Tolik zprávy a Tomáš Zemánek.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
9: 7:03, opět se hlásí Adam Kořica, přeji poklidné a ničím nerušené středeční ráno, 16. září a teď už muzika let 60. až 80., kterou reprezentuje Shakin' Stevens písničkou This Ole House.

0: 16. září, blíží se půl osmá. V ranním tématu zjišťujeme, jak vypadá ideální první rande, a to z pohledu muži versus ženy. Ať už rande skončí jedním hezkým večerem nebo něčím vážnějším, jedno se nemění, na ochranu a prevenci se nezapomíná. A my se ptáme, kdo má platit, kino nebo procházka, káva nebo večeře, a jak dlouho po seznámení pozvat domů. Tady jsou vaše odpovědi.
1: Dobré ráno, tak na první rande jsme šli do pizzerky a i když to mezi náma jiskřilo a věděli jsme, že po pizzerce bude nějaká líbačka, tak jeden si dal tvaruškovou a druhý česnekovou pizzu. V půlce jsme si to vyměnili, no a smrdíme si dodnes a samozřejmě platil muž. Mějte se hezky, ahoj Šárka.
2: Dobrý den, já jsem se seznámila s manželem prakticky na ulici, protože jsme jezdili na návštěvu za babičkou do Mostu a on kamaráděl na gymplu s mým bratrancem. Bylo mi 16, jim 18 a vydrželo nám to až do teď.
0: Krása střídá nádheru, co vy a vaše první rande, seznámení, káva nebo večeře, kino nebo procházka, kdo má platit, jak dlouho po seznámení pozvat domů, a musíme zmínit, že na ochranu a prevenci se zapomínat rozhodně nemá. Vy stále můžete volat 604 111 211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce. O půl osmé kolega Tomáš Zemánek a rychlý přehled zpráv, do té doby muzika let 60. až 80. Dobré ráno.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, středeční ráno, 16. září, po půl osmé, Willie Nelson, také skupina Smokey, ze všech nejdřív Elvis Presley, písnička Heartbreak Hotel, takhle bude znít naše muzika let 60. až 80. Teď už ale kolega Tomáš Zemánek. Tome, ahoj, hezké ráno, ty máš pro nás nejnovější zprávy.
1: Radio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Dobré ráno, hlásí se Tomáš Zemánek s krátkými zprávami. Rakousko o půl roku prodloužilo kontroly s Českem, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem. Pád vrtulníku v kalifornském Los Angeles si v noci na dnešek vyžádal 3 lidské životy. Lidé v Česku odevzdali loni v lékárnách 770 tun prošlých léků, což je za 5 let o třetinu víc. A legendární útočník Lionel Messi absolvuje v říjnu rozlučku s argentinskou reprezentací. Ještě krátká informace o počasí. Dnes čekáme nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů a bude jasná až polojasná obloha, výjimečně s přeháňkami. To byly krátké zprávy. Dobré ráno přeje Tomáš Zemánek.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté

0: Středa 16. září, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8. hodina, do zpráv celou, za malou chvíli hity let 60. až 80. a taky vaše reakce v rámci ranního tématu. My řešíme ideální první rande, pohled muži versus ženy, ať už rande skončí jedním hezkým večerem nebo něčím vážnějším, jedno se nemění, na ochranu a prevenci nezapomínáme. Ono celkově to randění, to je vždycky jako krásné období toho začínajícího vztahu a já se ptám, kdo má platit minimálně na tom prvním rande, kino nebo procházka, káva nebo večeře a jak dlouho po seznámení pozvat domů? Zásadní otázka.
1: Dobré ráno, já jsem se zakoukal u krásné slečny a pozval jsem na kávu na hlubokou pod zámek.
2: Moje první rande bylo před 41 lety s mým manželem, kdy kdysi dávno dělal instalatéra topenáře ve Střešovický nemocnici a my jsme randili dole v suterénu a tam nám vznikla i dceruška, takže naše první rande, suterén Střešovické nemocnice.
0: No, teď už to tam bude nejspíš na kot. Co vy a vaše příběhy v rámci randění? Kdo má platit? Kino nebo procházka? Káva nebo večeře? Jak dlouho po seznámení pozvat domů? 604-111-211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další příhody. A teď už pojďme na muziku let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.

0: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
1: Jsou tu další zprávy a úspěšný start do pracovního dne přeje Tomáš Zemánek. Závadná šarže minerální vody Natura se na území Česka nevyskytuje, uvedla to Česká hygienická služba. Slovenští hygienici v úterý oznámili, že v půllitrovém balení vody plněné v Česku zjistili patrně žíravinu. Později doplnili, že vysoké pH 14 zjištěné v lahvi indikuje přítomnost louhu. Nebezpečnou minerálku mělo ještě před samotným laboratorním rozborem pozřít teprve 7leté dítě. To následovně skončilo v nemocnici. Jak se nebezpečná látka do vody dostala, není zatím zcela jasné. Z informací výrobce vyplývá, že dotyčná šarže byla určená výhradně pro slovenský trh. Rodina a veřejnost se dnes rozloučí s Richardem Tesaříkem. Bratři Tesaříkové a jejich Jojo Band do Česka nosili nové žánry zaběhlé v zahraničí. Nejprve zkoušeli černošský gospel, aby pak publiku představili reggae. A dařilo se jim natolik, že i v rámci netradičních stylů některé jejich písničky rovnou zlidověly.

0: Richard Tesařík se narodil roku 1945 ve Svitavách a zemřel v neděli po vážné nemoci. Mimo jojobendu byl k vidění i v muzikálech a tvořil až do posledního roku svého 80letého života. Dnešní poslední rozloučení začne v 11 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích. Na Slovensku opět útočil medvěd. Proběhl návsí v obci Blatnica a na úpatí pohoří Velká Fatra. Škrábl přitom 79letou ženu. V obci se pohybovalo více lidí, včetně prodejců zeleniny a květin. Na místo vyrazil zásahový tým. Úřady vyzvaly obyvatele v okolí ke zvýšené opatrnosti. Na Slovensku nejsou útoky medvědů ojedinělé. Slovensko a Rumunsko s podporou dalších států žádají o snížení stupně ochrany medvědů v Evropské unii. Anglický fotbalový klub West Ham uctil českou brankářskou legendu. Před zápasem s Fulhamem si připomněl působení Lučka Mikloška na svém hřišti. Na obří obrazovce zasvítila jeho fotografie a důležitá data. Hráč Tomáš Souček na trávník přinesl jeho dres, stadion i hráči spustili hromový potlesk. Souček se pak vydal k brance West Hamu a postavil se s dresem na brankovou čáru. Krajana označil za nejlepšího gólmana v historii kladiva. Luděk Mikloško stál ve své kariéře také v brance národního týmu a ostravského Baníku. Prostějovský rodák v pondělí podlehl rakovině a bylo mu 64 let. Nakonec počasí dnes očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu. Výjimečně mohou dorazit i přehánky. Nejvyšší denní teploty budeme měřit mezi 16 a 21 stupni Celsia. To byly zprávy a Tomáš Zemánek.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: 3 minuty po 8 hodině opět se hlásí Adam Kuřica, středa 16. září, přeji hezké ráno a teď už muzika let 60. až 80. písnička Dancing with Tears in My Eyes.

0: Dobré ráno, středa 16. září, blíží se 20:30, do zpráv s kolegou Tomášem Zemánkem, muzika let 60. až 80. a samozřejmě taky vaše reakce v rámci ranního tématu. My se bavíme o tom, jak by mělo vypadat ideální první rande, a to z pohledu ženy a muže, ať už rande skončí jedním hezkým večerem nebo něčím vážnějším, jedno se nemění, na ochranu a prevenci nezapomínáme. My se ptáme, kino nebo procházka, káva nebo večeře, kdo má platit, jak dlouho po seznámení pozvat domů?
1: Na prvním rande by si měl platit každý sám. A muž, pokud chce být gentleman, odejde potají na záchod a mezi tím zaplatí. Je to vždycky asi na dané situaci. A když si pozvat partnera domů, no popravdě si myslím, že chemie to rozhodne za nás. Nedá se to asi takto určit, nebo aspoň já to tak určitě nemám. A se svým manželem jsme se scházeli 3 měsíce, než došlo na to, aby jel se mnou ke mně domů.
2: S manželem jsme se seznámili vlastně přes inzerát. První rande bylo 7 hodin, druhý bylo 8 hodin. Takhle jsme spolu chodili na rande měsíc. Vždycky mě v noci odvedl domů a pak šel zase zpátky 4 kilometry. Bylo to docela fajn a dokonce jsem u něj jednou přespala. On mě dal svoji postel a on sám spal na gauči a asi po 2 měsících teprve bylo něco více, ale bylo to fajn a jsme spolu 13 let.
0: Hezky, pozdravujeme, ať to klape i nadále, co vy a vaše randění, seznamování, příběhy právě z těchto krásných chvilek. Stále můžete volat 600 411 211, to je číslo k nám, a teď už další hity let 60. až 80.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Doufám, že máte fajn středeční ráno, 16. září. Naproti mě už kolega Tomáš Zemánek, za malý okamžik nejnovější zprávy. A po nich po půl deváté Johnny Cash, Bobby McFerrin, také Basti Rollers, ze všeho nejdřív, ale skupina Doors, písnička Light My Fire.
1: Radio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Hezké dopoledne u krátkých zpráv s Tomášem Zemánkem. Potenciálně závadná šarže minerální vody Natura se na území Česka nevyskytuje. V obci Blatnica na úpatí slovenského pohoří Velká Fatra přeběhl přes návěs medvěd a škrábl starší ženu. V pražských Strašnicích se dnes veřejnost rozloučí se zpěvákem, hudebníkem a frontmanem skupiny Jojo Band Richardem Tesaříkem. Polsko chce řidičům zavést na přejezd sebrat na 3 měsíce řidičský průkaz. A hokejisté Třince vstoupili do extraligy výhrou v Karlových Varech 2-0. Dnes očekáváme oblačno až polojasno, výjimečně i přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. To byly krátké zprávy a Tomáš Zemánek.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádia, blíží se 9. hodina, do zpráv celou naše muzika leží 10. až 80. ještě předtím, ale ranní téma. Ideální první rande, pohled muži versus ženy, ať už rande skončí jedním hezkým večerem nebo něčím vážnějším, jedno se nemění, na ochranu a prevenci nezapomínáme, mějte to na paměti. Kdo má platit na prvním rande, kino nebo procházka, káva nebo večeře a za jak dlouho po seznámení pozvat protějšek domů, tak to jsou dnešní otázky, vy nám je zodpovídáte na telefonním čísle 604 111 211.
1: Na svoje první rande si pamatuju velmi dobře, protože jsem se oblekla šatičky, boty na podpatečku, silonky, fakt mi to slušilo, sama jsem se sobě líbila. No a byla jsem asi tak 10 metrů na místo určení, můj už na mě čekal a teď se mi zasekl podpatek do kostkovice. To byly ty kočičáky, takový na chodníku. No a jak jsem to vyndávala tu botu, tak se mi zlomil podpatek, takže místo na kávu jsme šli kupovat boty, který zaplatil tehdy můj přítel.
2: Řidič Marťas, ale tak na svoje úplně první rande si nespomínám. Možná, že ani na to vzpomínat nechci. Jsem 85. ročník, tak bych musel marně hledat paměti. Ale můžu vám říct, že moje první rande s mojí manželkou bylo takový, že jsem platil já, stálo mě to 8963 korun. A nebojte se, nebyla to večeře v nějaké luxusní francouzské restauraci, ale moje panička si mě pozvala na opravu pračky. A jelikož jsem pračku víc doprasil, než opravil, tak se přiznám, že jsem jí koupil novou. A od té doby jsme spolu, takže vlastně investice do manželství, takže tak.
0: Investice do manželství, lépe bych to nepopsal, děkujeme za další milou, pěknou příhodu. My pokračujeme v muzice 60. až 80. a v 9 zprávy s kolegou Tomášem Zemánkem.

0: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
2: Mikrofonu opět sedá Tomáš Zemánek, jsou tu zprávy, hezký den. Nymburk je od včerejška na nohou. Vrchní žalobce nově pro zpravodajský server Novinky.cz uvedl, že policisté během zásahu na radnici sbírali důkazy a zadrželi 5 lidí. Podle žalobce Štěpánka detektivové v Nymburku hledali materiály, které by je nasměrovaly v případu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, veřejné soutěži nebo veřejné dražbě. Novinky téma rozvádějí i dál a na základě nejmenovaného zdroje usuzují, že se v praxi bude jednat o rekonstrukci zimního stadionu. V nedávné době ale město stavělo taky bazén nebo opravovalo nemocnici. Mezi 5 zadrženými je i starosta Nymburka Tomáš Mach, kterého si policisté odvedli k výslechu. Češi mají o hypotéky stále zájem, mírně ale upadá. Banky a stavební spořitelny poskytly v srpnu úvěry za 34,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským srpnem to znamená nárůst o 4%. Proti červenci se ale objem hypoték snížil o 15%. Úrokové sazby v průměru stouply na 5%, z červencových 4,9%. Pro další vývoj trhu bude podle odborníků klíčové, zda se růst sazeb zastaví a zda tempo růstu cen nemovitostí nepřevýší růst příjmu domácností. Lékaři varují před sílící tuberkulózou. Mluví o časované bombě s tím, že pokud se nezastaví včas, nemoc začne odolávat běžným lékům. Volají po tvrdších opatřeních a žádají nemocniční lůžka navíc. Beznadějně obsazená jsou podle serveru Aktuálně z dětského oddělení pro léčbu tuberkulózy v pražské Tomavěrově nemocnici. Největší pozornost by se podle lékařů přitom měla soustředit na cizince, kteří do Česka míří ze zemí s vysokým výskytem nebezpečné nemoci. Patří k nim Ukrajina, Čína, Rumunsko či Indie. V Česku se v posledních několika letech objeví kolem 450 případů tuberkulózy ročně. Víc než polovinu z nich přitom lékaři odhalí u cizinců. Fotbalisty Sparty čeká malé déjà vu. Na úvod Evropské ligy si po roce zopakují duel v Jerevanu. V dnešním utkání nastoupí v arménské metropoli proti Araratu, který před rokem vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Zápas začíná v 18 hodin a 45 minut. Dnes očekáváme oblačno až polojasno a nejvyšší teploty mezi 16 a 21 stupni Celsia. Tolik zprávy a Tomáš Zemánek.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 9. hodině je tady středeční dopoledne 16. září. Adam Kořica je stále s vámi a opět mám pro vás muziku let 60. až 80. Tady na Goldu Fancy písnička Flames of Love.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, středa 16. září, přeji hezké dopoledne, do 10. ještě určitě Karel Gott, písnička Bum Bum, čeká nás zlatá česká klasika, ještě nejdřív ale zaspívá Stevie Wonder. V ranním tématu jsme se bavili o randění a já jsem tu teď během muziky let 60. až 80. během našich písniček narazil na zajímavé téma a zajímavý odstavec na Facebooku. Představte si, že hledáte partnera, ale místo hledání na seznamkách stojíte v 7 ráno na mrazu. Lapáte po dechu a koukáte na někoho, komu právě teče nudle u nosu a říkáte si, jo, to by mohl být on, to by mohla být ona. Vítejte v éře Run Clubu, novodobých seznamkách, kde se místo drinku konzumují kilometry a místo parfému voní pot a odhodlání. Tady teď čtu, že údajně mladí z generace Z 4x raději dávají přednost běhu před pivem a skoro každý pátý už randil s někým, koho, prosím vás, potkal při sportu. Procvičit si nohy při hledání lásky má své jisté výhody. Mě napadá, že určitě okamžitý audit fyzičky, jo, hned na prvním kilometru zjistíte, jestli vám ten člověk vůbec stačí, nebo po půl kilometru prosí o resuscitaci. Nulový fake, žádné filtry z Instagramu, zde vidíte protějšek v té nejsurovější podobě, červený v obličeji, propocený a bojující o život. Úniková cesta zdarma, když je konverzace trapná, prostě nahodíte sprint a zmizíte v prachu. Promiň, držím zónu 4, nemůžu mluvit, jo, i takhle by to mohlo vypadat. Ranní bezpečí, tedy nehrozí, že v opilosti napíšete v noci ex, nejhůř si v zápalu endorfínu koupíte předražený jonťák. Takže jestli jste pořád single, sami smažte seznamky, obujte tenisky a vyrazte do ulic. V nejhorším uděláte něco pro zdraví. My pokračujeme v muzice let 60. až 80. tady na Goldu. Stevie Wonder, přeji hezké dopoledne.
1: Radio Gold Impuls.

0: Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
1: Dobré dopoledne, jsou tu další zprávy s Tomášem Zemánkem. Nad Českem budou létat blesky. Dnes nás čeká proměnlivé počasí, vrcholí trend oteplování a odpoledne naměříme až 26 stupňů, pak ale přijdou srážky a i ty slibované bouřky. Déšť a občasné blesky se nejprve ukážou v Čechách, večer pak vyrazí taky na Moravu. Můžu ale uklidnit, nemělo by se jednat o nic dramatického. Špatné počasí ale každopádně vydrží. Běžná bude zatažená obloha a s přeháňkami a teploty kolem 20, a to až do konce týdne. Veřejnost se za hodinu rozloučí s frontmanem jojobandu Richardem Tesaříkem. Smuteční obřad ve velké síni Strašnického krematoria v Praze začne v 11 hodin. Tesařík patřil k českým průkopníkům reggae nebo ska. Vedle působení v jojobandu vydal i několik soulových alb a vystupoval v mnoha muzikálech. Zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. Na Pražský hrad tento týden proudí davy školáků. Ve Vladislavském sále probíhá výstava korunovačních klenotů. Do pátku je určená právě jenom pro školní skupiny. Celkem se jich přihlásilo zhruba 300. Učitelky berou děti na Pražský hrad s několika záměry.
2: Protože to je náš klenot České republiky, aby měly být na co právě pyšní.
3: Byla asi hnusná a rodiče mě ukamenujou, ale spousta dětí vlastně nezná, co to vůbec korunovační klenoty jsou a vlastně k čemu sloužily.
4: Třetí a čtvrté třídy už pronikají do vlastivědy, prvouky a vlastně souvisí to se státními symboly, s českým národem.
1: Výstava klenotů pro veřejnost potrvá od 19. do 28. září. Hvězdného fotbalistu Lionela Messiho čeká poslední reprezentační tango. Prezident Národní asociace Tapia uvedl, že dlouholetého kapitána pozval na přípravný duel 6. října proti Beninu v Buenos Aires. 39-letý Messi ohlásil konec v argentinském dresu před 2 týdny. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a letos získal stříbro. 8-násobný držitel zlatého míče pro nejlepšího hráče světa odehrál za Argentinu 207 utkání a vstřelil 125 gólů. Nakonec ještě krátce k počasí, naměříme teploty mezi 21 a 26 stupni Celsia a to za polojasné oblohy mohou dorazit i zmíněné přeháňky. Tolik zprávy a Tomáš Zemánek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: Takové byly zprávy v 10, máme 3 minuty po celé. Adam Kuřica přeje hezké a ničím nerušené středeční dopoledne 16. září. A teď už muziku let 60. až 80. reprezentuje Nick Kershaw písničkou The Riddle.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, blíží se nám 11. hodina, do zpráv celou další muzika let 60. až 80. rok set, také Pavel Schwab, Bohumír Stárka, duet Hvězda na vrbě, ze všem nejdřív Bruce Springsteen, písnička My Hometown. A Bruce Springsteen může zaspívat dnes všem Ludmilám a Lolám, které slaví svátek, pozdravujeme, přejeme vše nejlepší a na řadě je zmiňovaný Bruce Springsteen. Přeji pohodový poslech.
1: Radio Gold Impuls.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
2: Hezký den a příjemné dopoledne, pojďme si ho doplnit čerstvými zprávami s Tomášem Zemánkem. Příbuzní a fanoušci právě teď zahajují pohřeb Richarda Tesaříka. Frontman kapely Jojo Band zemřel v neděli po půlnoci a bylo mu 80 let. Byl to průkopník několika nevšedních hudebních žánrů. Můžeme se bavit o gospelu, reggae nebo ska, zejména díky kapele Jojo Band, kterou Richard založil s taktéž zesnulým bratrem Vladimírem, máme i jejich české varianty. Právě u černošských spirituálů a gospelu roku 1975 začínali, postupně se ale žánrově posouvali a díky tomu mohli vytvořit zlidovělý hit Rybitví nebo další klasiky jako Karviná či Jedem do Afriky. Richard Tesařík vystupoval taky v muzikálech a objevil se ve filmech. Narodil se roku 1945 v Ostravě a jeho dnešní pohřeb v pražském strašnickém krematoriu, jak už jsem řekl, začíná právě v tuto chvíli. Policie včera po razi v Nymburku zadržela 5 lidí, všechny už propustila a nikoho neobvinila. Zásah souvisí s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. Národní centrála proti organizovanému zločinu prováděla na základě soudních příkazů na více místech v Česku domovní prohlídky a prohlídky dalších nebytových prostor a pozemků. Mimo jiné taky na Nymburské radnici. Ta dnes ráno podle mluvčí města Svobodové funguje bez omezení. Dnešní noc bude patřit knihám. V pražských Holešovicích dnes na 23 místech začne pražská část 20. ročníku literárního festivalu Noc literatury. Současně se k projektu připojí víc než 100 měst a obcí po celém Česku. Série veřejných čtení ze současné literatury v českých překladech bude mít podtitul Navigace odvahou, inspirace příběhy. Podle organizátorů má podtitul připomínat, že ve světě zahlceném informacemi lidé potřebují také příběhy, které jim pomáhají vidět události v souvislostech. Hokejisté Třince začali novou extraligovou sezónu vítězně. V předehrávce prvního kola porazili Karlovy Vary 2-0. Gólman Marek Mazanec přitom vychytal 32. čisté konto v nejvyšší soutěži. Trefili se Jakub Galvas a Ondřej Kovařčík. Kompletní úvodní kolo extraligy se dohraje dnes. Nakonec počasí dnes odpoledne čekáme přehánky v české části republiky, na večer i v Moravské a ve Slezsku. Nejvyšší den teploty 21 až 26 stupňů. Loučí se Tomáš Zemánek.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 11. hodině, středeční dopoledne, 16. září na Goldu, je stále s vámi Adam Kuřica, přeji hezký den a teď už skupina Supertramp, písnička It's Raining Again.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, blíží se 12. hodina. Po zprávách už další muziku let 60. až 80. nabídne kolega Vláďa Roš. My si do té doby ještě určitě poslechneme Phila Collinse, také Karla Kahovce, skupinu Flamengo, písničku Svou lásku jsem rozdal, ze všechny dřív, ale italská muzika Loretta Goggi, písnička Maladetta Primavera. A touto skladbou se s vámi loučí Adam Kořica. Za sebe vám přeji hezkou středu i nadále si užijte s rádiem Gold Impuls a zítra opět tady po 6. naslyšenou.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
1: Dobré poledne. Češi si berou méně hypoték. V srpnu to bylo oproti červenci minus 15%. Experti mají jasno. Rostou totiž úroky u půjček na bydlení. Vyšší sazby se tak začínají promítat do rozhodování části domácností, které zvažují financování bydlení. Pro další vývoj trhu bude klíčové, zda se růst sazeb zastaví a zda tempo růstu cen nemovitostí nepřevýší růst příjmu domácností. Banky a stavební spořitelny poskytly v srpnu hypoteční úvěry za skoro 35 miliard korun. Úrokové sazby v průměru stouply na 5% z červencových 4,9. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace. Jednoho zraněného za sebou zanechal únik žíraviny na Brněnsku. Dezinfekční prostředek utekl ve skladu nemocnice v Ivančicích. Hasiči tady zasahovali ve speciálních oblecích. Nemocnice fungovala bez omezení. Milovníci hub dostanou ještě šanci. Letní sezona byla sice nejhorší za 25 let, deště posledních dnů, ale ještě dávají podzimní naději. A to i na východě Moravy. Pokračuje reportér Jan Čada.
2: Letní sezona je jasně nejhorší od roku 2002, kdy ve Chřibech a Hostinských vrších vládlo arci sucho jako letos. Před pár dny se rozpršelo a naděje žije. Zatím ale lesy na východě Moravy žádnou radost, co se hub týče, neskýtají. Musí se ještě nejméně týden počkat. Najít letos pravý hřib, to je pro lesní kouzelníky. Ovšem, všechno ztraceno není. Třeba na Salaši na Uhersko-Hradišťsku chystají na konci září tradiční velkou výstavu hub a do té doby prý prostě houby musí začít růst.
1: V Evropské unii se rodí z brusu nový plán. Kanada by se měla stát prvním přidruženým členem unie. Prozradila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu v Europarlamentu, kde seděl i kanadský premiér. Kanada je nejen zásadním obchodním partnerem, ale vnímá dnešní svět podobným pohledem. Od potřeby chránit demokracii přes boj proti klimatickým změnám po výzvy spojené s umělou inteligencí, vysvětluje šéfka unijní exekutivy. V jejím projevu zaznělo i to, že Evropská unie má za cíl snížit závislosti na Číně. Doslova šílený půlmaraton běželi sportovci ve Spojených státech amerických. Běžce v New Jersey o víkendu šokovala blesková povodeň, při které se na trati brodili po pás vodou. Videa teď kolují sociálními sítěmi. Pořadatelé kvůli silnému dešti posunuli už start závodu. Půlmaraton dokončilo asi 250 běžců. Úřady na rok zakázali v oblasti pořádat další závody. A ještě počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, výjimečně přehánky. Na teploměru naměříme 17 až 22 stupňů. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Hezké středeční odpoledne, Rádio Gold Impuls s vámi teď

0: Naladili jste si Radio Gold Impulse, 13. hodina se blíží. Nás tady čeká jedna vzpomínka na rok 1987. To se tehdy právě dnes v roce 87 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představil veřejnosti nový osobní automobil Škoda Favorit. Jezdili jste v něm, měli jste ho alespoň chviličku, nebo jste se svezli jako pasažéři. Já si myslím, že každý z nás to prožil. Kdo ne, jako by nebyl Čech. A teď Sandy, show.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
2: Dobré odpoledne. Příletové odbavení na letišti Václava Havla kolabuje. Stojí zatím nový systém pasové kontroly. Za vším stojí nová unijní pravidla. Pro vstup do šengenského prostoru musí cizinecká policie důkladně zaznamenat biometrické údaje. Skenují se třeba otisky prstů nebo se pořizuje fotka obličeje. Na připážkách se ale nestíhá. S problémy se setkávají hlavně cizinci, kteří přilétají do Česka ze zemí mimo Unii. Může se ale dotknout i Čechů. Server iDnes přinesl příběh páru po příletu z Tel Avivu, že na tuzemským pasem prošla kontrolou hladce, ale pak musela hodiny čekat na svého manžela, který má i izraelský pas. Hodně nepříjemný zážitek za sebou mají řidiči na D5. Desítky z nich se včera odpoledne museli na Tachovsku ve směru na Plzeň na poslední chvíli vyhýbat autu v protisměru. Jedním z nich byl šofér, který hazardéra natočil na palubní kameru a záznam poskytl novinkám.cz. Naštěstí k žádné nehodě nedošlo. Policie už viníka zná, je to 80-letý senior. Jeho jízdu šetří jako obecné ohrožení z nedbalosti. Na dny NATO pojedou o víkendu na letiště v Mošnově na Novojičínsku speciální vlaky i autobusy. České dráhy vypraví expresy z Prahy, Brna a Olomouce, chystají se i mimořádné autobusové linky. Policie návštěvníkům doporučuje, aby nepřijížděli na akci auty a využili třeba kolo.
3: Každý ale cyklista není a proto lze využít i širokou nabídku mimořádných spojů hromadné dopravy. Kromě speciálních expresů ze vzdálenějších měst pojedou i posilové osobní vlaky z Bohumína, Opavy a Ostravy Svinova. Ve Studénce na vlakovém nádraží bude mimořádně zastavovat několik dálkových vlaků, včetně kategorie Supercity, a ze Studénky do Mošnova pak pojede kyvadlová doprava. Dny NATO jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě, kterou navštíví až 200 tisíc lidí.
2: Tolik reportérka Eva Panošová. Aféra s minerální vodou Natura otřásá Slovenskem. V nemocnici totiž skončilo dítě, kterému tahle minerálka poleptala vnitřnosti. Laboratoř vláhy z problematické šarže naměřila pH 14, což podle hygieniků ukazuje na možnou přítomnost silně alkalické žíraviny. Televize Joj odvysílala, že dítě mladšího školního věku vypilo vodu z uzavřené láhve, ze které předtím nikdo jiný nepil. Hygienici před danou šarží varují a policie už to všechno vyšetřuje. Příští sezona Formule 1 bude mít 24 velkých cen. Ročník 2027 začne v polovině března v Bahrajnu. V červnu v Monaku se poprvé pojede taky sprint. A ještě počasí. Zítra čekáme teploty 17 až 22 stupňů a bude oblačno až polojasno. Klidné odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 13. posloucháte Rádio Gold Impuls.

0: od Impuls a budeme vzpomínat na našeho jednoho z nejlepších a hlavně nejzásadnějších lidí z motoristických soutěží a závodů a to jméno je Tomáš Enge, protože Tomáš Enge jako jediný Čech, a dodnes to platí, závodil ve Formuli 1, stalo se to v roce 2001. Ty závody absolvoval celkem 3 a bylo to za tým Prost, jenomže už v roce 1999 si přičuchnul k formulím a tehdy testoval už vůz Formule 1, ještě než vůbec přišel rok 2000. Tomáš Enge, děkujeme za reprezentaci České republiky. Teď už posíláme FR Davida.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Dobré odpoledne. Oktoberfest bude pod dohledem i policistů z Česka. Ti pomůžou ohlídat bezpečnost na mnichovských pivních slavnostech, které i letos budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Na areál slavnosti budou dohlížet desítky policejních kamer a dalšími budou pořadatelé sledovat dav kvůli možnému návalu. Oznámila to bavorská policie. Možná si to taky pamatujete, loni policie areál pivních slavností na skoro 8 hodin zavřela. Důvodem bylo vyřizování rodinných sporů. Dvakrát se areál zavíral taky kvůli přeplnění. Pivní slavnosti na mnichovské tereziánské louce začnou v sobotu a skončí 4. října. Čekají se miliony lidí. Autoškoly chystají nové otázky, směřují na žadatele o řidičský průkaz na kamiony nebo autobusy. Otázky budou srozumitelnější a víc odpovídat dnešním technologiím a evropské legislativě. Stávající sada otázek z 90. let je totiž zastaralá. Návrh dnes ministerstvo dopravy odeslalo do mezresortního připomínkového řízení. Stávající otázky jsou prý zaměřené na popis. Nové budou po žadatelích chtít spíše vysvětlení, jak technologie fungují a jak se používají. Rodina a přátelé se rozloučili s Richardem Tesaříkem. Pohřeb frontmana kapely Jojo Band se dopoledne konal ve Strašnickém krematoriu v Praze. Doprovázel ho soul a reggae. Muzikant a herec zemřel 6. září po dlouhé nemoci. Bylo mu 81 let. Na pastýře dobytka na severu Slovenska dopoledne zaútočil medvěd. Šelma muže vážně zranila. K útoku došlo v obci Necpaly, jen 7 kilometrů od obce Blatnice v okrese Martin, kde zvíře napadlo člověka i den předtím. Podle odborníků za to může sklizeň kukuřice. Medvědi se totiž kvůli hluku strojů snaží rychle dostat jinam. Lidé by tak neměli chodit blízko kukuřičných polí. Fotbalová Sparta vstupuje do Evropské ligy. O první body se popere od 18:45 na hřišti arménského Araratu. S jakými nadějemi do zápasu jde, upřesní reportér Tomáš Zemánek. Dobré odpoledne, Tomáši.
2: Hezký den, favorit je jasný a budou to hosté z Letné. I po špatných výkonech z domácí ligy bude fotbalová kvalita na jejich straně a do 2500 kilometrů vzdáleného Jerevanu odletěli pro výhru. Půjde o další vzájemné střetnutí v relativně krátkém horizontu. Rok zpátky spolu totiž dnešní soupeři bojovali v předkole konferenční ligy a to Sparta vyhrála doma i venku. Tým Briana Priského čeká v základní fázi Evropské ligy 8 soupeřů. Ten dnešní v jejich výčtu patří mezi 2 outsidery, které je porazit nutné. Tedy pokud chce Sparta pomýšlet na postup.
1: A já doplním ještě počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno, přehánky se objeví pouze výjimečně. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 14. posloucháte Rádio Gold Impuls. Anika Žepný zboj posíláme právě teď po zprávách.

0: i dnes nepřijdete o hudební speciál cover show. A teď je tady přesná ukázka toho, jak to bude dneska večer od 18 hodin vypadat. Turnerov originále teď a u nás ho zpívala Ilona Čáková. Tady večer originály toho, co u nás v Česku má svůj text.
1: Radio Gold Impulse.

0: desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
2: Dobrý den. Do Česka míří bouřky, přinesou vítr, přívalový déšť a citelné ochlazení. Studená fronta přes nás přejde dneska a v noci na zítřek. Za frontou se výrazně ochladí, na mnoha místech o více než 5 stupňů Celsia. V odpoledních hodinách dorazí srážkové pásmo do Čech a k večeru se bude přesouvat dál na Moravu a do Slezska. Zejména během přechodu čela fronty se budou tvořit intenzivní přehánky a lokálně taky bouřky. Vydírání kvůli nahatým fotkám vyšetřuje litoměřická policie. Poškozený muž se nechal při videohovoru se ženou přesvědčit, aby se obnažil. Jenže vyděrači mu pak hrozili tím, že video zveřejní. Poslal jim proto přes 300 tisíc korun. Tenhle trestný čin má i své speciální jméno, je to takzvaná sextorze. Policie po pachateli pátrá, hrozí mu až 4 roky. Na pomoc Nepálu už Češi poslali přes 47 milionů korun. Kromě zajištění základních potřeb pro zasažené obyvatele, sbírky pomáhají mimo jiné i zvládnout trauma ze záplav anebo distribuují potřebné vakcíny. Nepál postihli koncem srpna ničivé povodně. Mají už 1400 obětí a tisíce lidí se nadále pohřešují. Drážní zloději vyvázli s mírnějšími tresty. Do vězení nakonec půjde jenom jeden ze tří hříšníků, kteří na Přerovsku ukradli kabely přímo ze železničního koridoru. Olomoucký vrchní soud dal zbylým dvěma podmínku. Podle soudce Martina Líska mírnější tresty splní svůj účel.
3: Ten podmíněně odložený trest se nám jeví jako vhodnější i z ohledu generální prevence, i ze zájmu poškozených. Oba obžalovaní jsou zaměstnáni, vydělávají a pro ně je teďka bude vázat 3 roky povinnost podle svých sil hradit tu způsobenou škodu. A pokud budou hradit způsobenou škodu, tak prostě půjdou do vězení.
2: Zloději krádeží kabelů loni ochromili provoz na páteřní trati skoro na celý den. 60 lidí zemřelo v Súdánu po zřícení zlatého dolu. Podle lokálních zdrojů je počet obětí tak vysoký kvůli nedostatku bezpečnostních opatření a záchranářského vybavení. Súdán patří k největším producentům zlata v Africe, ale většina se těží pomocí nebezpečných metod ruční těžby a následně se pašuje ze země. Horníci mnohdy riskují životy. Tady Pogačar znovu šlape na kole. Do sedla alespoň domácího Rotopedu se nejlepší současný cyklista vrátil necelé 3 týdny poté, co při tvrdém pádu na Vueltě utrpěl několik zlomenin. Ukazuje to ve videu na Instagramu. 27-letý Slovinec se zotavuje po operaci klíční kosti, zlomený měl i krční obratel a taky prodělal otřes mozku. A ještě počasí. Zítra čekáme ochlazení a bude to skoro bez deště. Obloha bude oblačná až polojasná, teploty vyšplhají až ke 22. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3:15, Rádio Gold Impuls s vámi, Gumbay Dance Band právě teď. Eldorado, zesilte si rádio.

0: 14. hodina se blíží, budeme přát také k narozeninám. Ten, kdo si to rozhodně zaslouží, má dnes narozeniny. Velkolepé jméno naší československé scény. Standa Hložek narodil se v roce 1954 za Gold Impulse. Přejeme Standovi všechno nejlepší. Tak trošku tuším, že si přiťukne vínečkem. To by nebyl Standa Hložek. A teď Harry Nilsson.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
1: Dobré odpoledne. Připlatíme si za teplo. Důvodem zdražení v příštím roce bude letošní změna výkladu daňového osvobození paliv pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které stát nově umožňuje využít pouze v rozsahu tepla dodávaného domácnostem. Nemocnice nebo školy kvůli tomu podle tepláren můžou platit za teplo desítky až stovky tisíc korun za rok víc. V případě zákazníků mimo domácnosti stoupne cena tepla podle teplárenského sdružení zhruba o 15 až 20 korun za spotřebovaný gigajoule. Údajný špion pro Čínu poputuje v říjnu před soud. Obžalobu muže stíhaného kvůli špionáži pro čínskou zpravodajskou službu začne projednávat městský soud v Praze. Odvolací senát vrchního soudu v Praze totiž na základě stížnosti státního zástupce zrušil rozhodnutí, kterým případ vrátil žalobci k došetření. Odvolací soud zároveň obžalovaného cizince nechává ve vazbě. Šumavská sanace má další plán. Zástupci Národního parku, armády a dvou ministerstev řešili postup v kontaminovaném prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Podle ředitele Národního parku Šumava Pavla Hubeného se domluvili na prvních pracích v lokalitě.
2: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu. Zatím nic jiného.
1: Sanaci území má podle premiéra Andreje Babiše provést armáda. Předcházet jí bude průzkum lokality. Ostravský domov Mikasa pro autisty letos asi udrží provoz, kraj dá totiž další 2 miliony korun. Domov nicméně potřebuje víc. Mikase hrozilo pro nedostatek peněz zavření. Kraj se naopak domnívá, že služba je financovaná nadstandardně a v případě potřeby je ochoten ji převzít. Seniorka spadla na Hodonínsku do studny. Více než 80-letá žena skončila v 8 metrů hluboké studni v Dubňanech. Seniorku v bezvědomí zdravotníci po vytažení uvedli do umělého spánku a převezli do hodonínské nemocnice. Slabé volání o pomoc zaslechli sousedé. Římská policie strestala hajlování při sportu. 16 fanoušků AS Řím dostalo zákaz vstupu na italské fotbalové stadiony za to, že během ligového zápasu proti Bergamu udělali fašistický pozdrav nataženou paží. Tresty jsou od 1 do 5 let a platí taky pro zápasy AS Řím v zahraničí a reprezentační utkání. 4 z těchto fanoušků se také budou muset během duelu Římanů hlásit na policii. A ještě počasí. Zítra očekáváme oblačno až zataženo, výjimečně přehánky. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 16. Rádio Gold Impuls. Máme po zprávách, děkujeme naší redakci. Teď už se vydáme za muzikou Bruce Springsteen, Born in the USA. Ještě Hypochondr zpíval Born, tedy Adolf Born.

0: Radio Gold Impuls, 17. hodina se přibližuje. Dnes už jsme přáli k narozeninám našim českým interpretům. Standa Ložek má dnes narozeniny, ale také zahraniční hvězdy slaví. A to je Richard Marx, americký zpěvák, který se narodil v roce 1963. Přejeme mu všechno nejlepší, autor obrovského hitu Right Here Waiting. Mimochodem, to si možná už asi ani nebudete pamatovat, ale i tahle písnička od Richarda Marxe, Right Here Waiting, má u nás také svoji verzi s českým jazykem. Ta se jmenovala Kam tví kroky jdou. A my teď koukneme rychlejším směrem, než je tahle balada. Teď bude ABBA a pěkně od podlahy Does Your Mother Know.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Zlaté hity. Rádio Gold Impulse.

0: Radio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
1: Dobrý den. Vedení letiště Václava Havla se sejde kvůli frontám na příletech. Mimořádné jednání předsednictva proběhne pozítří. Na pražském letišti se totiž v posledních dnech tvoří dlouhé fronty při pasové kontrole cestujících, kteří přilétají ze zemí mimo schengenský prostor. Komplikace způsobuje zavedení evropského systému vstupu a výstupu. Falešné bankéře ode dneška projednává odvolací vrchní soud v Praze. Rozhodnutí vynese za týden. Celkem bylo stíháno 10 lidí. Podle obžaloby připravila skupina více než 800 lidí o 195 milionů korun. Hlavní organizátor je podle posledních informací stíhán na Ukrajině. Krchleby na Rychnovsku zažijou republikový unikát. Příští měsíc budou letos jedinou obcí v Česku, kde bude volební místnost otevřena nikoli kvůli komunálním, ale jen kvůli souběžným senátním volbám. O práci v místním zastupitelstvu totiž nikdo z krchlebských neprojevil zájem. V muničním závodě Strnadovy CSG na Slovensku hořelo. Oheň vypukl při rekonstrukci budovy. Oheň už je pod kontrolou a nikdo se nezranil. Výroba je dočasně přerušena. Fotbalová Sparta vstupuje do Evropské ligy. O první body se popere od 18:45 na hřišti arménského Araratu. S jakými nadějemi do zápasu půjde, upřesní reportér Tomáš Zemánek. Dobré odpoledne, Tomáši.
2: Hezký den, favorit je jasný a budou to hosté z Letné. I po špatných výkonech z domácí ligy bude fotbalová kvalita na jejich straně a do 2,5 tisíce kilometrů vzdáleného Jerevanu odletěli pro výhru. Půjde o další vzájemné střetnutí v relativně krátkém horizontu. Rok zpátky spolu totiž dnešní soupeři bojovali v předkole konferenční ligy a to Sparta vyhrála doma i venku. Tým Briana Priského čeká v základní fázi Evropské ligy 8 soupeřů. Ten dnešní v jejich výčtu patří mezi dva outsidery, které je porazit nutné. Tedy pokud chce Sparta pomýšlet na postup.
1: A zprávy vrcholí počasím. Zítra čekáme ochlazení a bude to skoro bez deště. Naměříme 17 až 22 stupňů. Obloha nabídne oblačno až polojasno. Dobrý den, přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 17. Rádio Gold Impuls, další goldovský hit po zprávách. Zeslete si rádio, tohle je You're the Voice.

0: 18. hodina se blíží, Shaken Stevens O. Julie za chviličku, to ještě stihneme, a právě v 18. hodin začne cover show, hudební speciál, který nabídne originály toho, co u nás v Česku má svůj text. Zaspívejte si s námi a zůstaňte naladěni. Radio Gold Impulse.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Na 186 českých turistů uvízlo na tuniské Džerbě. Let do Ostravy nabral mnoha hodinové zpoždění. Pasažéři měli původně odletět včera před 11. večer kvůli technickým problémům a nemožnosti příletu původního stroje, ale strávili celou noc i následující den v letištní hale. Cestující si stěžovali na nedostatek informací, špatné hygienické podmínky i nemožnost dostat se k odbaveným kufrům s léky nebo dětskou stravou. Cestovní kancelář Der Tour uvedla, že se pro klienty nepodařilo kvůli plné sezóně zajistit náhradní ubytování v hotelu a odkázala na možnost nárokovat u aerolinek finanční kompenzaci. Společnost Smartwings na spoj nasadila náhradní letadlo s plánovaným odletem 16 hodin 10 minut místního času. Policie prověřuje ekologickou zátěž na Šumavě, padlo trestní oznámení. Kriminalisté se kontaminovanou lokalitou v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku zabývají pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a poškození životního prostředí z nedbalosti. Na místě dnes proběhla koordinační schůzka zástupců armády, správy Národního parku a ministerstev obrany i životního prostředí. Areál navíc nepřetržitě střeží policejní hlídky. Podle dřívějších odhadů se v prostoru nachází zhruba 1000 tun zamořené zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Jejichž likvidaci má zajistit armáda. Vzhledem k počátku trestního řízení policie zatím totožnost oznamovatele ani další podrobnosti nezveřejnila. Splavnění Labe do Pardubic čeká velká prověrka. Záměr musí projít plným posouzením EIA. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že plánovaný plavební stupeň Přelouč 2 vyžaduje detailní zhodnocení dopadů na přírodu a krajinu. Ředitelství vodních cest musí podrobněji doložit vliv stavby na evropsky chráněnou lokalitu Louky u Přelouče, vzácné živočichy, peřeje, labské herčáky i funkčnost rybích přechodů. Resort rovněž požaduje prověřit riziko kontaminace ze skládky podniku Tesla nebo vliv na hladinu podzemních vod a povodňová rizika. Projekt s odhadovanými náklady přes 5 miliard korun navíc v minulosti kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad kvůli chybějícím datům o skutečném vytížení nákladní dopravou. Na Karlovarsku skončila náročná výstavba nové cyklostezky podél řeky Ohře. Mezi Dalovicemi a Všeborovicemi vzniklo 1,5 kilometru nového asfaltu. Náměstek karlovarského hejtmana Martin Hurajčík připomíná, že se stavba o víc než rok protáhla kvůli nestabilnímu svahu a následným změnám v projektu.
2: Úsek měl spoustu technických problémů, sanací a za mě to byl jeden z nejtěžších úseků, které jsme na cyklostezce Ohře vytvořili. Teď nás čekají ty nejnáročnější úseky, protože ty snadnější na výstavbu už všechny byly udělány hotovy a tady ty se bohužel odkládaly a my se s nimi teď musíme vypořádat.
1: Kraj chce cyklostezkou propojit obě hranice kraje podél řeky Ohře. Vybudování 4,5 kilometru stezky mezi Pomezím a Chebem je v plánu na prosinec. Poté bude mít páteřní trasa pro cyklisty skoro 80 kilometrů. Čekáme zítra oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami. Na Moravě ve Slezsku bude dopoledne ještě zataženo, na východě místy s doznívajícím deštěm. Největší teploty namíříme 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Prodej ojetých elektroaut v Česku prudce roste. Předstihl i hybridy. Za prvních 8 měsíců letošního roku se v bazarech prodalo přes 16 000 bateriových vozů, což představuje meziroční nárůst o 92%. Poptávka po čistě elektrických autech tak poprvé překonala hybridy, a to i přes mírné zdražení. Průměrná cena ojetého elektromobilu činila 702 000 korun při průměrném stáří 4 roky a nájezdu 66 000 kilometrů. Žebříčku nejprodávanějších modelů dominuje Tesla Model 3 před Škodou Enyaq a Volkswagenem ID4. Velký zájem je také o zánovní Škodu Elroq, která z nabídek mizí během několika týdnů. Rostoucí trend potvrzují i inzertní portály. Drážní zloději vyvázli s mírnějšími tresty. Do vězení nakonec půjde jen jeden ze tří hříšníků, kteří na Přerovsku ukradli kabely přímo z železničního koridoru. Olomoucký vrchní soud dal s Bílým dvěma podmínku. Podle soudce Martina Líska mírnější tresty splní svůj účel.
2: Ten podmíně odložený trest se nám jeví jako vhodnější i z ohledu generální prevence, i ze zájmu poškozených. Oba obžalovaní jsou zaměstnáni, vydělávají a pro ně je teďka bude vázat 3 roky povinnost podle svých sil hradit tu způsobenou škodu. Pokud nebudou hradit způsobenou škodu, tak prostě půjdou do vězení.
1: Zloději krádeží kabelů loni ochromili provoz na páteřní trati skoro na celý den. Soud je potrestal také za poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Genové testování ušetří pacientky s rakovinou prsu zbytečné chemoterapie. Vyšetření hradí pojišťovny. Nová metoda analyzuje aktivitu 21 genů v nádorové tkáni v časném stádiu onemocnění a lékařům umožňuje přesně určit, jestli pooperační chemoterapie skutečně sníží riziko návratu nemoci. Podle odborníků je test vhodný pro více než polovinu pacientek. Zhruba u 70% z nich přitom prokáže, že náročná léčba spojená s nežádoucími účinky a půlroční neschopenkou není nutná. Přestože je testování pro systém nákladem, podle výrobce může díky úspoře za zbytečnou léčbu přinést zdravotnictví přes 120 milionů korun ročně. Důležité je ale včasné vyšetření na mamografu. Favorité v poháru nezaváhali. Slavia deklasovala Varnsdorf, dále jdou všichni prvoligoví. Pražané v omlazené sestavě rozhodli o výhře 5-1 už v první půli, kdy se blízkl hetrikem kapitán Ivan Šranc. Do osmifinále MOL Cupu bez potíží prošly i další celky z nejvyšší soutěže. Teplice rozstřílili Táborsko 5-0, Pardubice nadělili divizním Kozlovicím 6 branek a 4gólové triumfy zaznamenali Zlín s hetrikem, Poznara i Slovácko. Z postupu se radovali také brněnské týmy Artis a Zbrojovka, zatímco Hradec Králové se na vítězství v Příbrami 2-1 nadřel. Z 12 prvoligových klubů, kteří do třetího kola dosud zasáhli, vypadla pouze Olomouc. Zbývající 4 týmy, včetně Plzně a Ostravy, zápasy teprve čekají. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně se mohou objevit přehánky, na Moravě ve Slezsku bude zprvu zataženo, na východě bude také místy doznívat déšť, naměříme k tomu 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Českem postupují silné srážky a bouřky. Nejsilnější zasáhly Kolínsko a Nymbursko. Podle platformy Meteo včasné varování se pásmo táhne od jihu Čech směrem na východ až severovýchod a doprovází ho nárazy větru o rychlosti až 60 km za hodinu spolu s četnými blesky. Český hydrometeorologický ústav upřesnil, že se bouřky sformovaly na konvergentní linii před postupující studenou frontou a během večera budou postupně slábnout. Větší škody se neočekávají, pozor by si ale měli dát lidé v údolích a pod svahy kvůli rychle stékající vodě. Na Moravu a do Slezska dorazí dešťové srážky až v pozdních večerních hodinách a v noci na zítřek. Šumavská sanace má další plán. Zástupci Národního parku, armády a dvou ministerstev řešili postup v kontaminovaném prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Podle ředitele Národního parku Šumava Pavla Hubeného se domluvili na prvních pracích v lokalitě.
2: V této první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromů. Zatím nic jiného.
1: Sanaci území má podle premiéra Andreje Babiše provést armáda, předcházet jí bude průzkum lokality. Policie v motolské kauze obvinila Geosan Group. V úplacích mělo jít až o 67 milionů korun. Kriminalisté stíhají samotnou stavební firmu kvůli uplácení bývalého šéfa nemocnice Miloslava Ludvíka a jeho náměstka Pavla Budinského výměnou za prodražování rekonstrukce ústředního pavilonu. Budinský podle vyšetřovatelů převzal 18 milionů v hotovosti, zatímco Ludvík měl získat luxusní byt na Břevnově za 37 milionů korun a dalších 10 milionů si měli rozdělit za navazující dodatek. Vedení Geosanu i Ludvík obvinění odmítají jako nepodloženou konstrukci. V celé kauze dozorované úřadem evropského žalobce je stíháno až 19 lidí a 8 firem. V Česku vrcholí mezinárodní letecké cvičení Ample Strike. Zapojilo se přes 750 vojáků NATO. Do dvouletého cvičení zaměřeného na přípravu předsunutých leteckých návočích se zapojilo 17 aliančních států s letouny Eurofighter, Alka či vrtulníky Venom. Scénáře simulací vycházejí z reálných zkušeností z války na Ukrajině, aby operátoři propojující pozemní síly s podporou ze vzduchu trénovali pod vysokým stresem a za každého počasí. Výcvik probíhá ve vojenském újezdu Boletice, Bechyni a na letištích v Náměšti nad Oslavou a v Českých Budějovicích a potrvá do pátku 18. září. Čekáme zítra oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku ještě bude zataženo a bude také místy doznívat déšť. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: NCOZ zasahovala v Nymburce kvůli veřejným zakázkám a policie zadržela 5 lidí, včetně starosty. Nikoho neobvinila. Kriminalisté prověřují podezření z korupce při zadávání městských tendrů na plavecký bazén, zimní stadion nebo tělocvičnu, na které v roce 2024 podala trestní oznámení organizace Transparency International. Píší o tom Seznam Zprávy. Mezi zadrženými skončili starosta Tomáš Mach i místostarosta Zdeněk Vocásek. Oba ale byli po výslechu propuštěni na svobodu a jakékoliv ovlivňování zakázek odmítají. O kauze dnes jednalo nymburské zastupitelstvo, vedení města odstoupení neplánuje a Mach potvrdil, že nadále povede své hnutí do komunálních voleb, které se konají za 3 týdny. Firmy vyzývají ministra Červeného, aby odmítl novelu obalového zákona. Bojí se posílení monopolu. Téměř 30 podniků a asociací v čele s platformou Změna k lepšímu a velkými výrobci jako Škoda Auto, Kofola nebo Matony zaslalo ministrovi životního prostředí otevřený dopis s varováním, že chystaná předloha může pod rouškou zjednodušení zabetonovat dominantní pozici společnosti Ecocom. Signatáři upozorňují na hrozbu růstu nákladů pro ostatní podniky i zpomalení cirkulární ekonomiky a Rius Federace navíc požaduje, aby systém rozšířené odpovědnosti výrobců podpořil také opětovné využití věcí. Novela z dílny poslankyně Bereniky Peštové má přitom české právo sladit s novým evropským nařízením PPVR, zvýšit transparentnost toku financí a snížit povinnou finanční rezervu obalové společnosti z 50 na 25%, aby se předešlo zdražování poplatků. Na Karlovarsku skončila náročná výstavba nové cyklostezky podél řeky Ohře. Mezi Dalovicemi a Všeborovicemi vzniklo 1,5 kilometru nového asfaltu. Náměstek karlovarského hejtmana Martin Hurajčík připomíná, že se stavba o víc než rok protáhla kvůli nestabilnímu svahu a následným změnám v projektu.
2: Úsek měl spoustu technických problémů, sanací a za mě to byl jeden z nejtěžších úseků, které jsme na cyklostezce Ohře vytvořili. Teď nás čekají ty nejnáročnější úseky, protože ty snadnější na výstavbu už všechny byly udělány hotovy a tady ty se bohužel odkládaly a my se s nimi teď musíme vypořádat.
1: Kraj chce cyklostezkou propojit obě hranice kraje podél řeky Ohře. Vybudování 4,5 kilometru stezky mezi Pomezím a Chebem je v plánu na prosinec. Poté bude mít páteřní trasa pro cyklisty skoro 80 kilometrů. Včelaři z jihu Slovenska bijí na poplach. Medu mají o polovinu méně než loni. Za problémy může hlavně počasí.
3: Extrémne sucho spôsobilo vysychanie vegetácie a výrazne sa zhoršila aj peľová znáška. V južných častiach je úplne zničená. Čelári tam vravia, že také sucho ešte nezažili. Do popraskanej zeme im vbehla celá ruka. Iba na severe Slovenska je málo včelárov, ktorí môžu povedať, že sezóna bola zlá. Každopádne cena medu pôjde hore. Je totiž aj nedostatok cukru. A keď je včelár nútený zakrmovať, tak jednoducho musí ísť s cenami nahor. Josef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. Letenští před rokem stejného soupeře vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Čekáme zítra oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky, na východě bude zprvu zataženo a ještě tam bude doznívat místy déšť. Během dne naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Rádio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Armáda zahájila průzkum toxické zátěže na Šumavě. Do terénu vyrazili specialisté i technika. Ministr obrany Jaromír Zuna potvrdil nasazení 20 vojáků s technikou na ženýní a chemický průzkum v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Návrh dalšího postupu předloží v pondělí vládě. Na místě proběhlo koordinační jednání zástupců obrany, životního prostředí a správy Národního parku Šumava, která v úvodní fázi zajistí přístupovou cestu a vykácení plochy. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného je prioritou odvést 200 sudů s chemikáliemi ještě letos. Celý střežený areál nepřetržitě hlídá policie a armáda sanaci převzala poté, co vláda neschválila původní 100-milionovou zakázku pro soukromou firmu. Umělá inteligence už dnes dokáže cvičit sama sebe. Některé americké firmy tak chtějí pozastavit její vývoj, aby stíhali zajistit vedle vylepšování i zabezpečení všech algoritmů. Obavy v našich impulzech Honzy Benešovského mírnil vedoucí výzkumu počítačového vidění z Českého vysokého učení technického Jiří Matas. Podle něj stroje odráží pouze to, jací jsou samotní lidé.
2: Jako jejich cílem není škodit. Pokud jí to bylo cílem škodit, tak jim to někdo řekl. Není to tak, že umělá inteligence sama od sebe se rozhodla, že bude škodit ve velkém. Ona dostala nějaký úkol a jako vedlejší produkt prorazila software, ale řekněme, že tam neškodila. Využívala stroj, ale kdyby chtěla škodit té organizaci, tak to udělala jinak.
1: Různým modelům se povedlo zaútočit takovým způsobem, že se jejich infiltrace do cizích systémů odhalila až po měsících. Americká firma Anthropic tvrdí, že měl někdo její jazykové modely využít k vývoji biologických zbraní. Ministerstvo životního prostředí dostalo pokutu 500 000 korun za střet zájmů u 100-milionových pojistek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil rezortu sankci prostřednictvím dvou příkazů kvůli zakázkám na pojištění a makléřské služby z přelomu let 2023 a 2024. Společnost Insurance Experts totiž ministerstvu pomáhla formulovat zadávací podmínky a zároveň mohla inkasovat provize od vítězných pojišťoven Česká podnikatelská pojišťovna a Vienna Insurance Group, čemuž měl zadavatel zamezit. Vedení ministerstva se hájí, že jednalo v dobré víře podle tehdy běžné praxe, rozhodnutí antimonopolního úřadu ale po právní analýze akceptovalo a nepodalo proti němu odpor. Rozhodnutí o souhrnné pokutě je tak pravomocné. Plzeň bude mít sochu generála Petna sepsem. Dílo bude součástí právě vznikajícího muzea. Petonovy jednotky osvobodili v roce 1945 západ Čech.
3: George Patton bude v muzeu stvárněn se svým věrným psem bulteriérem Williamem de Conqueror, tedy Willemem Dobyvatelem, který ho doprovázel během druhé světové války. Generál mu něžně říkal Vidí. Náklady na soutěž a vznik sochy město odhaduje na 3 miliony korun. Nové muzeum na Klatovské třídě bude věnované osvobození Plzně americkou armádou a také architektu Adolfu Losovi, který v domě navrhl interiér. Otevře se příští rok. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Egypt a Blízký východ zasáhla mimořádná zářijová vlna veder. V Asuánu padl národní rekord. Na jihu Egypta naměřili v úterý 48 stupňů Celsia, což představuje novou historickou zářijovou hodnotu pro celou zemi a teplotu téměř o 10 stupňů vyšší než je běžný průměr. Horko zasáhlo i letovisko Marsa Alam se 40 stupni nebo severní Súdán. V sousední Saudské Arabii teploměry ukázaly dokonce 49 stupňů, kde tropické noci neklesaly pod 30 a teploty byly až o 15 stupňů nad normálem. V následujících dnech by se mělo v oblasti pozvolna ochlazovat k obvyklým hodnotám. Čekáme zítra oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky, na východě bude zprvu zataženo a ještě tam bude doznívat místy déšť. Naměříme 17 až 22 stupňů. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Radio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Stát schválil prvních 860 žádostí v nové zelené úsporám. Zájemcům plně zaplatí úroky z úvěrů. Ministerstvo životního prostředí odstartovalo novou fázi dotačního programu, ve které namísto přímých dotací využívá spolupráci s bankami a stavebními spořitelnami. Domácnosti si tak na zateplení nebo fotovoltaiku mohou bezúročně půjčit až 2 miliony korun. Stát za ně přitom uhradí veškeré úroky a poplatky, do čehož plánuje v dalších letech investovat zhruba 16 miliard korun. Od konce června podalo žádost přes 2000 zájemců o celkem 5 miliard korun. Finanční ústavy by měly začít samotné úvěry přijímat a zpracovávat v listopadu. Proměna systému ale vyvolává i kritiku odborníků kvůli ústupu od přímých dotací, zatímco ekonomové naopak vyzdvihují možnost podpořit z daného objemu peněz podstatně větší počet domácností. Drážní zloději vyvázli s mírnějšími tresty. Do vězení nakonec půjde jen jeden ze tří hříšníků, kteří na Přerovsku ukradli kabely přímo z železničního koridoru. Olomoucký vrchní soud dal zbylým dvěma podmínku. Podle soudce Martina Líska mírnější tresty splní svůj účel.
2: Ten podmíněně odložený trest se nám jeví jako vhodnější i z ohledu generální prevence, i ze zájmu poškozených. Oba obžalovaní jsou zaměstnáni, vydělávají a pro ně je teďka bude vázat 3 roky povinnost podle svých sil hradit tu způsobenou škodu. A pokud nebudou hradit způsobenou škodu, tak prostě půjdou do vězení.
1: Zloději krádeží kabelů loni ochromili provoz na páteřní trati skoro na celý den. Soud je potrestal také za poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Pátrání po pohřešované ženě z Frýdků Místku se přesouvá k analýze dat a rozšiřuje do schengenského prostoru. 38-letá Jana Šerjeníková zmizela začátkem září bez dokladů, financí i mobilního telefonu a dosavadní plošné pátrání v terénu, na přehradách i v Beskydech bylo bezvýsledné. Mluvčí policie Ondřej Moravčík řekl, že po 2 týdnech se těžiště operace přesouvá z bezprostředního terénního průzkumu k vyhodnocování desítek hodin kamerových záznamů a digitálních stop. Rozšíření pátrání na Slovensku a do dalších zemí schengenského prostoru je dáno možnými indiciemi o pohybu v cizině i prevencí kvůli volným hranicím. Policie zároveň upozorňuje, že dlouhodobý pohyb po veřejné infrastruktuře bez zanechání stop je téměř nemožný a nadále žádá o pomoc veřejnost na lince 158. Sezóna rajčat končí. Na zahradách východu republiky byla i přes značné sucho hodně slušná. Právě tato komodita byla letos zárukou velmi dobré úrody.
3: Zemský raj, rajských jablek neboli rajčat, to na pohled. Zahrádkáři sklízejí poslední odrůdy a chválí, což v suchém i velmi suchém roce nemohli vůbec říci například o bramborách, cibuli nebo česneku. Rajčata zrála zprvu mimořádně pomalu, pak jakoby chytila druhý dech. Slušné zásoby protlaku zaručeny, sušená rajčata, co by delikatesy a čerstvé rajské omáčky a polévky jako podpora zdraví. Vše na Slovácku, na Hanéba i na Valašsku ve velkém. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Sparta vstoupila do Evropské ligy jasnou výhrou. V Jerevanu porazila Ararat Arménia 4-1. Letenští sice v úvodu přečkali 2 velké příležitosti soupeře, včetně nastřelené brankové konstrukce. Duel ale zlomili 2 rychlými góly stopera Tobiase Gudala po rohových kopech v rozmezí 2 minut. Po přestávce navýšil vedení John Mercado a konečné skóre po snížení domácích spečetil střídající Patrik Vidra. Pražané tak potvrdili roli papírového favorita a úspěšně zahájili novou ligovou fázi před víkendovým ligovým zápasem v Olomouci. Čekáme oblačno až polojasno, výjimečně se zítra objeví přehánky, na východě bude zprvu zataženo a ještě tam bude doznívat místy déšť. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Se zprávami je tu Honza Varga, hezký poslech. Šumavská sanace má další plán. Zástupci Národního parku, armády a dvou ministerstev řešili postup v kontaminovaném prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Podle ředitele Národního parku Šumava Pavla Hubeného se domluvili na prvních pracích v lokalitě.
2: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromů. Zatím nic jiného.
1: Sanaci území má podle premiéra Andreje Babiše provést armáda. Předcházet jí bude průzkum lokality. Prodej ojetých elektroaut v Česku prudce roste, předstihl i hybridy. Za prvních 8 měsíců letošního roku se v bazarech prodalo přes 16 000 bateriových vozů, což představuje meziroční nárůst o 92%. Poptávka po čistě elektrických autech tak poprvé překonala hybridy, a to i přes mírné zdražení. Průměrná cena ojetého elektromobilu činila 702 000 korun při průměrném stáří 4 roky a nájezdu 66 000 kilometrů. Žebříčku nejprodávanějších modelů dominuje Tesla Model 3 před Škodou Enyaq a Volkswagenem ID4. Velký zájem je také o zánovní Škodu Elroq, která z nabídek mizí během několika týdnů. Rostoucí trend potvrzují i inzertní portály.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Děti se s pornografií poprvé setkávají už v 8 letech. Odborníci varují před zkreslenými představami o sexu. K nevhodnému obsahu se nejčastěji dostávají náhodně přes internet, vyskakovací reklamy, online hry nebo od starších kamarádů a sourozenců. Sexuolog Petr Weiss i zástupci projektu e-bezpečí upozorňují, že předčasná konzumace nerealistických scén vede k nezdravému napodobování a negativně ovlivňuje budoucí partnerský život dospívajících. Na lince bezpečí řeší závislost na pornografii už 11letých dětí a registrují nárůst hovorů od dívek, které se staly obětí nátlaku nebo hrubého chování ze strany partnerů vycházejících z porna. Experti proto rodičům doporučují včasnou a otevřenou komunikaci o reálné sexualitě a zavedení technických rodičovských kontrol na telefonech. Proměna Sokolovské uhelné vstupuje do další fáze. Společnost se zaměří na likvidaci a spalování odpadu. Města v Karlovarském kraji tak mohou mít výhodnější teplo.
3: Sokolovská uhelná bude i nadále minimálně 20 let dodávat teplo a teplou vodu pro Vary a další města Karlovarského kraje. S radnicemi už uzavřela příslušné dohody. Na jejich základě může investovat do výměny technologií. Týká se to hlavně areálu ve Vřesové. Bude vyrábět nejen levněji, ale také ekologicky likvidovat odpad, protože jeho ukládání na skládkách musí do pár let skončit. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: V Česku vrcholí mezinárodní letecké cvičení Ample Strike. Zapojilo se přes 750 vojáků NATO. Do dvouletého cvičení zaměřeného na přípravu předsunutých leteckých návodčích se zapojilo 17 aliančních států s letouny Eurofighter, Alka nebo vrtulníky Venom. Scénáře simulací vycházejí z reálných zkušeností z války na Ukrajině, aby operátoři propojující pozemní síly s podporou ze vzduchu trénovali pod vysokým stresem a za každého počasí. Výcvik probíhá ve vojenském újezdu Boletice, Bechyni a na letištích v Náměšti nad Oslavou a v Českých Budějovicích a potrvá do pátku 18. září. Čekáme oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky, na východě bude zprvu zataženo a ještě tam bude doznívat místy déšť. Naměříme 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Připlatíme si za teplo. Důvodem zdražení v příštím roce bude letošní změna výkladu daňového osvobození paliv pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které stát nově umožňuje využít pouze v rozsahu tepla dodávaného domácnostem. Nemocnice nebo školy kvůli tomu podle tepláren můžou platit za teplo desítky až stovky tisíc korun za rok více. V případě zákazníků mimo domácnosti stoupne cena tepla podle teplárenského sdružení zhruba o 15 až 20 korun za spotřebovaný gigajoule. Česká televize bude propouštět. Podle ředitele Chudárka do roku 2030 odejde 12% zaměstnanců. Televize bude vycházet z už schválených dlouhodobých plánů. ČT v současnosti zaměstnává okolo 2900 lidí. Snižování počtu zaměstnanců je součástí úsporných opatření. V jejich rámci chce Česká televize v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Pro příští rok tak bude muset být podíl propouštěných v rámci pětiletého období podle Chudárka vyšší, aby došlo k naplánované úspoře. Na Karlovarsku skončila náročná výstavba nové cyklostezky podél řeky Ohře. Mezi Dalovicemi a Všeborovicemi vzniklo 1,5 kilometru nového asfaltu. Náměstek karlovarského hejtmana Martin Hurajčík připomíná, že se stavba o víc než rok protáhla kvůli nestabilnímu svahu a následným změnám v projektu.
2: Úsek měl spoustu technických problémů, sanací a za mě to byl jeden z nejtěžších úseků, které jsme na cyklostezce Ohře vytvořili. Teď nás čekají ty nejnáročnější úseky, protože ty snadnější na výstavbu už všechny byly udělány hotovy a tady ty se bohužel odkládaly a my se s nimi teď musíme vypořádat.
1: Kraj chce cyklostezkou propojit obě hranice kraje podél řeky Ohře. Vybudování 4,5 kilometru stezky mezi Pomezím a Chebem je v plánu na prosinec. Poté bude mít páteřní trasa pro cyklisty skoro 80 kilometrů. Splavnění Labe do Pardubic čeká velká prověrka. Záměr musí projít plným posouzením EIA. Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že plánovaný plavební stupeň Přelouč 2 vyžaduje detailní zhodnocení dopadů na přírodu a krajinu. Ředitelství vodních cest musí podrobněji doložit vliv stavby na evropsky chráněnou lokalitu Louky u Přelouče, vzácné živočichy, peřeje, labské hrčáky i funkčnost rybích přechodů. Rezort také požaduje prověřit riziko kontaminace ze skládky podniku Tesla nebo vliv na hladinu podzemních vod a povodňová rizika. Projekt s odhadovanými náklady přes 5 miliard korun navíc v minulosti kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad kvůli chybějícím datům o skutečném vytížení nákladní dopravou. Včelaři z jihu Slovenska bijí na poplach. Medu mají o polovinu méně než loni. Za problémy může hlavně počasí.
3: Extrémné sucho způsobilo vysychanie vegetácie a výrazně se zhoršila aj peľová znáška. V južných častiach je úplně zničená. Včelári tam vravia, že také sucho ještě nezažili. Do popraskanej zeme im vbehla celá ruka. Iba na severe Slovenska je málo včelárov, ktorí môžu povedať, že sezóna bola zlá. Každopádne cena medu pôjde hore. Je totiž aj nedostatok cukru. A keď je včelár nútený zakrmovať, tak jednoducho musí ísť s cenami nahor. Josef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čekáme oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky. Na východě bude zprvu zataženo a ještě tam může doznívat místy déšť. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Se zprávami je tu Honza Varga, hezký poslech. Šumavská sanace má další plán. Zástupci Národního parku, armády a 2 ministerstev řešili postup v kontaminovaném prostoru Dobrá voda na Klatovsku. Podle ředitele Národního parku Šumava Pavla Hubeného se domluvili na prvních pracích v lokalitě.
2: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromů. Zatím nic jiného.
1: Sanaci území má podle premiéra Andreje Babiše provést armáda. Předcházet jí bude průzkum lokality. Prodej ojetých elektroaut v Česku prudce roste, předstihl i hybridy. Za prvních 8 měsíců letošního roku se v bazarech prodalo přes 16 000 bateriových vozů, což představuje meziroční nárůst o 92%. Poptávka po čistě elektrických autech tak poprvé překonala hybridy, a to i přes mírné zdražení. Průměrná cena ojetého elektromobilu činila 702 000 korun při průměrném stáří 4 roky a nájezdu 66 000 kilometrů. Žebříčku nejprodávanějších modelů dominuje Tesla Model 3 před Škodou Enyaq a Volkswagenem ID4. Velký zájem je také o zánovní Škodu Elroq, která z nabídek mizí během několika týdnů. Rostoucí trend potvrzují i inzertní portály.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Děti se s pornografií poprvé setkávají už v 8 letech. Odborníci varují před zkreslenými představami o sexu. K nevhodnému obsahu se nejčastěji dostávají náhodně přes internet, vyskakovací reklamy, online hry nebo od starších kamarádů a sourozenců. Sexuolog Petr Weiss i zástupci projektu e-bezpečí upozorňují, že předčasná konzumace nerealistických scén vede k nezdravému napodobování a negativně ovlivňuje budoucí partnerský život dospívajících. Na lince bezpečí řeší závislost na pornografii už 11-letých dětí a registrují nárůst hovorů od dívek, které se staly obětí nátlaku nebo hrubého chování ze strany partnerů vycházejících z porna. Experti proto rodičům doporučují včasnou a otevřenou komunikaci o reálné sexualitě a zavedení technických rodičovských kontrol na telefonech. Proměna Sokolovské uhelné vstupuje do další fáze. Společnost se zaměří na likvidaci a spalování odpadu. Města v Karlovarském kraji tak mohou mít výhodnější teplo.
3: Sokolovská uhelná bude i nadále minimálně 20 let dodávat teplo a teplou vodu pro Vary a další města Karlovarského kraje. S radnicemi už uzavřela příslušné dohody. Na jejich základě může investovat do výměny technologií. Týká se to hlavně areálu ve Vřesové. Bude vyrábět nejen levněji, ale také ekologicky likvidovat odpad, protože jeho ukládání na skládkách musí do pár let skončit. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: V Česku vrcholí mezinárodní letecké cvičení Ample Strike. Zapojilo se přes 750 vojáků NATO. Do 2letého cvičení zaměřeného na přípravu přesunutých leteckých návodčích se zapojilo 17 aliančních států s letouny Eurofighter, Alka nebo vrtulníky Venom. Scénáře simulací vycházejí z reálných zkušeností z války na Ukrajině, aby operátoři propojující pozemní síly s podporou ze vzduchu trénovali pod vysokým stresem a za každého počasí. Výcvik probíhá ve vojenském újezdu Boletice, Bechyni a na letištích v Náměšti nad Oslavou a v Českých Budějovicích a potrvá do pátku 18. září. Čekáme oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přehánky, na východě bude zprvu zataženo a ještě tam bude doznívat místy déšť. Naměříme 17 až 22 stupňů. Tolik zpět.